smravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě.

Po tvém jednání pachatele může být někdy taky mimo jiné třeba i žárlivost. Já bych vám to zase dokumentoval na jednom nesmírně drastickém příběhu ze života, kdy před soudem stál obžalovaný manžel, který byl souzen pro způsobení těžké újmy na zdraví. Velice miloval svoji manželku, trochu na ní žárlil. Jinak naprosto slušný, bezúhonný člověk, zase jenom pro ilustraci. Jeden ze sousedů, slyšen jako svědek, uvedl o tomto obžalované manželovi mimo jiné toto, cituji. Jmenovaný je v obci znám jako veliký dobrák, který za svoji manželku uklízí byt, chodí nakupovat, myje nádobí, takže má v širokém okolí přezdívku starej vůl. A tento manžel tady stál před soudem a ani tomu soudu nebylo zpočátku příliš zřejmé, jak vlastně právně celou věc posoudit.

stejně jak předvčírem Lojza i dnes, protáhnul se dírou v plotě. V poslední chalupě tam bydlel pan král, před chvilkou na vzduch šel trošku, v hospodě na návsi mariáš hrál.

Ničku uviděl včas, v poslední chvíli se uhnul. Jen počkej králi, budeš se mračit, nepodaří se,

míli. Když produkt lojzíků dokončil let, čelisti se vymrštili. Sotva kdy lojza

rukama tančila, šapáňo jim nalívala, pak si znovu skočila. Doma moje žena ve starým županu vyčerpáním omdlela, práskla se polovadu. Holka na klíně, na kruji ve víně, takové kvám prý kapci jsem v tom nevině. Srdce moje, duše moje, užívejte naplno, na Krchově budou vědět, kde jsem nežil nadarmo.

0: Když jsem přišel domů, zazvil křika vstek. Vteřinu jsem neváhal, odepěl si opasek. Nejdřív karník o tom ven a nakonec si moje žena. Po takový noci to byla hrozná dřina. Holka na klíně a kruhy ve víně. Bankově kváplý kapci jsem v tom revině. A srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchově budu vědět, že jsem nežil na darmo. Srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchově budu vědět, že jsem nežil na darmo.
1: Zítra se neuvidíme. Děkujeme vám.
2: Děkujeme moc. Zítra.
3: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Je až toto kapela, taká buričská mám pocit. Pesnička sa volá Ty v tom jedeš s náma. To je v porádku, ale názov kapely, no neviem. Proti smeru. Toto som si není úplne istý, či toto prejde.

0: Toto je 105,4 Rádio Vnitre.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy,

můj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi nevím,

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

dělá a já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečím.

A tak jsem usnul dál a spal jsem až do 7 do rána, až odjel poslední dělňák, pořád jsem spal. Fakt příjemný a fakt mi bylo dobře a čekal jsem, až budu mít dost sil na to, abych vstal. Přijel další vlak, další vrzají

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vschopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.